te v roky trochy počítatý. Jak i dívče daješ meči, tam jak je stočilo, prostě tvůj mozek načí.